0: Ty uměle vůbec neděláš krátzovky. Tvoje snadíš generála. Se, protože neděláš někoho už vyslep. O krátzovky. No a jednovky kam týří a jednovky tak. Je to mají vůžení a jsem si nebo hodrola kačůřky.
1: 3, 4, 5, 4, 3.